svar i seminar. Jeg sa nar, jeg sa mo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Stein og tvets, se nesse kiram, se na dere mine na prema skiram. Se på svoji pameti odločam, no rostoplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas, no